trošiš rizlo čevo hošiš rizlo čevo prizlo antiglobalojz hošiš rizlo čevo prizlo antiglobalojz.